spočíváš s Rádiem B.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na Rádiu B.

Radio B.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetr College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. Prezident Petr Pavel se na konferenci Revize Česka 2026 vyjádřil pro přijetí eura, když zdůraznil důležitost nebránit rozvoji země kvůli koruně. Pavel argumentuje, že lpění na koruně by nemělo překážet dalším hospodářským možnostem a příležitostem. Toto prohlášení zvýrazňuje jeho naléhavost na přehodnocení měnové politiky v České republice do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Thank you.

tiny stones, angels.

away.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetr College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. Prezident Petr Pavel se na konferenci Revize Česka 2026 vyjádřil pro přijetí eura, když zdůraznil důležitost nebránit rozvoji země kvůli koruně. Pavel argumentuje, že lpění na koruně by nemělo překážet dalším hospodářským možnostem a příležitostem. Toto prohlášení zvýrazňuje jeho naléhavost na přehodnocení měnové politiky v České republice do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. Rela.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech.

Po Baking se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bumfunk MCs. V relaxu a na Bčku.

Teď jedna vyslovená stařešina, stojí za ní Eda Vyrážka a Kukátko, a.k.a. Edrašen Optical.

relax,

Dohrávající noisy bude střídat High Contrast v relaxu a na Bčku.

Relax. On Radio B.

Rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších od ShyFXe. Roll the dice v relaxu a na Bčku.

Relax,

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

0: want?
1: Kid.
0: Yes, Michael.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetr College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. Prezident Petr Pavel se na konferenci Revize Česka 2026 vyjádřil pro přijetí eura, když zdůraznil důležitost nebránit rozvoji země kvůli koruně. Pavel argumentuje, že lpění na koruně by nemělo překážet dalším hospodářským možnostem a příležitostem. Toto prohlášení zvýrazňuje jeho naléhavost na přehodnocení měnové politiky v České republice do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kejna Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetr College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. Prezident Petr Pavel se na konferenci Revize Česka 2026 vyjádřil pro přijetí eura, když zdůraznil důležitost nebránit rozvoji země kvůli koruně. Pavel argumentuje, že lpění na koruně by nemělo překážet dalším hospodářským možnostem a příležitostem. Toto prohlášení zvýrazňuje jeho naléhavost na přehodnocení měnové politiky v České republice do budoucna. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu. Radio.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Rovný být je na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage Sea. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage Sea číslo 168, Cvrko Brkovi studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to.

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vememe nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám, je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od půl pátý hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od půl šestý, tak půl dne v práci končí o půl desátý. Takže jsem rovnou v půl desátý, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhneme na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkoslávkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi střela, člověk by si řekl, neměl by si pít štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat? Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohohle vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával vole vlaječky na zrcátka od auta, nebo jíčce, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mně nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky nebo týž. Není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle. A dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal. A já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach z NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolikero hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic, Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladný, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako děsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To je jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok, dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No! The white selection without objection.

Dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujeme, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům. A už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta, to už je skoro za dveřma. Takže já teďkon svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále. A doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to, Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny, aby se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Právě ladíš Vintage C.
1: No a kocourci moji, my pomalounku polehunku olizujeme 9. hodinu a to znamená, že už bych měl jít nějakým způsobem do prdele. Ale víte sami, že já to nahrávám, teď už jsou 4 hodiny, trošku dopředu, takže nějakým způsobem já se teď musím odebrat na hokej, potřebuju to tady pofackovat, nějakým způsobem zeditovat a tak dále a tak dále. To patří k těm rádiovým věcím. Potom zaplatit za to moje řezaný pivo v pivotéce a utíkat směrem do garáže, kde budeme společně s klucíma koukat na televizi v dílně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Vintage C číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu, nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi Pedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví, ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden, no a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech, Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Hity, které znáte právě teď na B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetr College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
2: What is it about? There's something evolving. Whatever may come, the world

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
0: Hip-hopem na rádiu B žije.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Big Beat na Bčku. To můžeme.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš rovný beaty na Bčku.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené...
4: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Naše Big Beatové srdce na rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Zdravím všechny posluchače Rádia B, já jsem Šazo a přináším vám z Brusu nový díl pořadu Revolution. Já doufám, že se máte parádně, protože já se mám skvěle. No a pokud se nemáte parádně, tak třeba vás tady ta hudba trošičku vyladí do té lepší nálady. No každopádně dneska tady máme samý pecičky, na což se moc těším. No a mně nezbývá nic jiného, než to rozjet, takže si dáme první novou věc, která je od Dagiho a producenta Akuena, jmenuje se to Homage.

Bima. Dobrá věc od Dagiho, ale my jdeme hned na další věc, protože další věc je od Kingsize Studio, dá se říct, protože udělali rhythm, udělali beat, který se jmenuje Zion Road, a nazbírali MC, do toho beatu vlastně několik MC, Bajvočko 10, no a každý podal svoji verzi právě na tomto rhythmu, no a EP neboli kompilace už byla venku. Takže jo, na této kompilaci můžete najít jména, jako je třeba Omar Perry, Black Thunder, Human, Milan Manaza, Sydney Sidus, Lord Bitum a další a další. No a každopádně já mám svého favorita jasného, pro mě jako největší srdeční záležitost z tohoto EPčka vlastně, nebo této kompilace, je právě od Omara Perryho a ta nese název She's Mine.

nyní si pustíme věc od francouzského zpěváka, který se říká Diddy Clean. Je na scéně od roku 2011 a jeho nový single

Samozřejmě, že i dnes si ukážeme album, které mě baví a které vám chci ukázat, alespoň z části. No a dneska jde o album, které má na starost zpěvák, který si říká Teacher D. No a samozřejmě v krátkosti něco k němu. Teacher D vlastním jménem Damion Darrell Warren je jamajský zpěvák, ale i také bývalý pedagog, jenom tak pro zajímavost. Narodil se na Jamajce a to 21. září roku 1980. Nejvíce ho proslavili asi hity jako je Smoke and Fly, Reggae Souljah a Smugglin' Weed. A když nahrával tyto písně, tak byl ještě zaměstnancem Ministerstva školství, mládeže a kultury, a to na plný úvazek. Nyní už se učitelství nevěnuje, avšak jeho umělecký jméno bylo vlastně odvozeno z jamajské kreolštiny pro název učitel, no a samozřejmě taky jeho dětský přezdívky D-Mus, tedy D. Má za sebou celkem 3 úspěšný alba a co jsem zahlédl, tak by měl pracovat i na dalším, takže se necháme překvapit, ale já se těším, jo. No, my se dnes teda podíváme na jeho album, který se jmenuje Rastafari Way, pochází z roku 2017, no a jako vždycky si dáme 2 tracky, no a tentokrát jsem vybral tracky s názvem Do Today a Jaja is Calling.

malá ukázka od zpěváka, který si říká Teacher D, ale především ukázka z alba roku 2017 Rastafari Way. No, každopádně Teacher D je docela známý zpěvák, ale pokud neznáš, určitě doporučuji jeho tvorbu, stojí za to, stojí za poslechnutí. No a my jdeme na další věc a ta je od Dillyho Ranksa. Dillyho Ranksa jsme tady měli i minule s jednou novinkou. Teďka tu máme další, samozřejmě čerstvou novinku a ta se jmenuje Save Me Now.

Následující píseň, kterou si pustíme, je opět z kompilace. Tentokrát je to kompilace z francouzské produkce. Je to na Liberté Rhythmu všechno. Tento beat by měl mít na starost zpěvák, ale především producent David Corleone. No samozřejmě, jak jsem řekl, Liberté Rhythm Compilation. A na to můžete najít jména opět, jako je Uman, Manjul, Faya P, Paulo, Little Kev. No a hromady dalších, je tam toho opravdu hodně. Každopádně mě asi nejvíc zaujala francouzská zpěvačka, která si říká Melope. Ještě nikdy jsem od ní nic neslyšel a jelikož mě zaujala, tak jsem hned chtěl projet její portfolio. Bohužel toho moc nemá, takže budu tajně doufat, že je to začínající zpěvačka nebo že brzy něco vydá nového, protože upřímně její hlas mi opravdu lahodí a ta flow ta sedí jako prdel na hrnec. No každopádně posuďte sami, jdeme si pustit píseň, která se jmenuje Libere de Mes Chaines.

0: Ko brácho ségro, naprdol jsem se zamiloval. Tuhle tu holčičku, tu budu určitě pozorovat a budu čekat na nějakou novou věc, protože tohle, jo, to mě fakt baví. No, každopádně, mám tady pro vás i pozvánečku na mejdán, ale koukám, že mě docela tlačí čas, takže bohužel, necháme si to na příště, nevadí, do mejdanu ještě nějakých těch lepších je čas, takže to se nic nestane. No a my si teď dáme další věc, tentokrát je to Digital Session, která tady docela dlouho nebyla. Ano, samozřejmě je to opět od Manu Digitala a tentokrát si k sobě vzal anglického veterána, který si říká Daddy Freddy, takže tento track se jmenuje Digital Man Digital UK Session.
1: 3, 2, 1,
2: red eye. Rasta, the steam fish, not pasta. Don't know, you know, original bad one. Daddy Freddy alongside the great Manu Digital.

0: Rastafari.
1: Mad.
0: Last night.
1: Crazy.
0: Great, you know. Man, you did it all. You got up to the get physical. See you.
1: Perfect, bro. Oh. Come on.
2: To byl více jak 5 minut dlouhý digitální nátěr od Diddyho Freddyho, který ani navzdory svému vyššímu věku nehodlá ubírat na flow, a to se mi líbí, takže jo. No, než se vrhneme na džungli, tak si dáme ještě jednu věc ze světa reggae, i když ne úplně reggae, spíš bych řekl dub stepas, takže zase něco z trochu jiného soudku. No a... no vlastně, hledeme na to. OBF, Irritation Stepas a track se jmenuje Love Sound System.

Tak, beru své slovíčka zpět, protože pokud se nepletu, tak toto byl čistý dubvice, ale je to vlastně součástí dubu. Každopádně pozor na to, dubvice ses je vlastně odnož dubu a dubvice zez je odnož z reggae junglu. Dejte si na to bacha, i blbé písmenko může změnit úplně styl. No, každopádně, když už jsme u toho junglu, tak jdeme na ten jungle. No a dneska tady mám takový tvrdší věci a jdeme hned na to, protože první věc je od Zapáji na tyho dýha a jmenuje se to Water Cyan Cool.

0: tak já cool.
1: Producent a DJ, který si říká Vík, vydal nový EPčko. Toto EP se jmenuje Green Crack EP, můžete na něm nalíst 5 tracků a jako vždy je to v Amen Jungle režii, takže jak jsem slíbil dneska něco tvrdšího, tak si dáme i jeden Amen a ten nese název Hardcore Vibes.

Moje oblíbené producentské duo, které si říká Lost City, vydali nový EP. Toto EP udělali dohromady se zpěvačkou, která si říká Mozaya. Na tomto EP můžete najít 6 tracků, některé tracky tam mají remixy a některé jsou originály, jinak toto EP se jmenuje The Chase EP a musím říct, že to stojí za to, ač je to takové tvrdší, než je u nich zvykem, bych řekl. No, každopádně dáme 2 tracky, protože čas tlačí, čas už končí. Takže první track se jmenuje Can't Breathe, to je junglový remix, a druhý track je Check. No, doufám, že jste se bavili, protože já se bavil náramně. Dneska to bylo pro mě hudebně dosti zajímavé. No a samozřejmě slyšíme se zase příště. Nezapomeň, úterý od 5 hodin vždycky premiéra nového dílu pořadu Revolution. Takže jo, mějte se fajn a příště. Čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Pace up. Tak ahoj, ahoj, zdraví vás Raskal, jako vždy v úterý večer od 8 nebo v pátek dopoledne od 10 s pořadem Base Up na Rádiu B. A dneska to bude hodně o vokálových věcech, mám tady nějaký UK garážovky, nějaký breakbeaty a tak různé věci a začneme tady tím krásným hlasem. Je to producentka, zpěvačka Eliza Rose a tenhle ten track pojmenovala Pingers a vydala ho teďko v květnu na Fabric Records, takže přeju příjemný poslech na Rádiu B.

No a jako další věc si dáme umělce, který se říká Chrisem. A společně s Jembouem udělali track, který se jmenuje Faux Pass. A vyšlo to na H3 Records, taky květnová záležitost.

No a na Rádiu B budeme v klídku pokračovat a dáme si nějaký breakbeatový věci. Tohle to dělal Bowser, FM Free a M Breaks a track se jmenuje Bullshit. A jinak musím trošku pohovořit o poslední akci Breakin, která byla teďko v pátek v klubu Cíl na Žižkově. Bylo to hodně povedený, nebylo moc lidí, ale parádně jsme si všichni zahráli a končilo se někdy v 5 ráno, takže mejdan jak má bejt. Takže je to docela dobrý klubík s dobrým zvukem i prostorově, takže určitě někdy se zajděte podívat na nějaký mejdan. Bylo to fajn.

No a hned navážeme další peckou, tohle je opravdu, to mě baví a je to Wes Weaver, track se jmenuje Die Welker, vyšlo to na Dirty Kitchen Rave, květnová záležitost, třítrackový EPčko, který se takhle jmenuje i, takže klidně vyhledejte, je to pecka.

No a přátelé, teď v Bejsapu trošku zhutníme. Tohle ten track dělal Hynix a Vitamin G. Jmenuje se Don't Ask Why. A je to z čtyřtrackovýho EP, který vyšlo v květnu na značce White Peach. A nese stejnojmenej název jako tenhle ten track. Posloucháte Rádio Bčko.

0: just have a word with yourself.
1: No a tohle to už je nádherná věc a dělal jí Bloklep a jmenuje se Switch a je to z EPčka, který se jmenuje My Way, 5 tracků, vyšlo to na Judder, taky květnová novinka. Snažím se pouštět vždycky novinky, takže je to přísun nové hudby na Rádiu B hlavně a pro vás.

No a budeme pokračovat ještě další temnotou. Tuhle tu výjezd dělal Xai a Somebody a na majku je Donny Rampage. A vyšlo to na Solitude UK a jmenuje se to Turn Up a Agasavara a Warrior to remixovali. Posloucháš Bass Up? What? And I'm dead. Yo. I never did.

Tak a další květnovou záležitost, tady mám taky podobnou vokálovou věc a dělali Bass Dominators a Joker a vyšlo to na Criminal Records Digital a jmenuje se to True Crime. Posloucháte Rádio Bčko a zdraví vás DJ Rascal.

No a tohle ta věc mě hodně baví, úplně mi to leze pod kůži a dělal to cosi a track se jmenuje Everybody Now, a taky květnová věc, vyšlo to na Extra Spicy, dvoutrackový EPčko a fakt je to pecka, big up, cosi.

No, pokračujeme dál v téhle jízdě v pořadu Bass Up na rádiu B. A tohle je producent Shift. A track se jmenuje Ladies and Gentlemen. Vyšlo to na The Rust Music. Samozřejmě novinka z května, takže užívejte. Nicméně jsem chtěl pohovořit o tom, že včera bylo 1. června a web Juno Download ukončilo svoji činnost, takže se tam nedají už kupovat tracky, prostě úplně web je pozastavený. Když jsem si to dal do AI, proč, tak důvod je prostě slabý prodej a velký náklady na údržbu serverů a veškerý prostě techniky, takže už se to asi nevyplatilo. Hold Spotify a různý jiný platformy všechno požerou, takže je mi to dost líto, koupoval jsem tam dost muziky a hledal inspiraci do bassupu, nicméně musím začít někde jinde. Je tady hodně těch platform, takže je to škoda. Posloucháš Rádio B.

No a dáme si ještě jednou ten traktár nap, tentokrát nezremixovaný. Je to producent Xai a Somebody. A moc mě to baví tyhle ty věci, takže proč si to nedát? A je toho bass music do tohohle z toho pořadu Bass Up, takže pojďme na to. Posloucháš Radio B.

Tak a v pořadu Bass Up jsme za půlkou. Vrátíme se zase k breakbeatu. Producent On The Mic, můj oblíbenec, společně dělal track s Tech Shields. Jmenuje se Get Barnett a vyšlo to na Ravesta Records, tak je teďko v květnu. Nicméně to je hrozně produktivní týpek On The Mic a možná vydá týdně 2-3 tracky, tak

dohrává On the Mic a následovat bude takový tučnější, hutnější track od doktora Robertse a jmenuje se Saunders. Vyšlo to na Dopamin Audio, teďko 3-trackový EPčko. Baví mě doktor Roberts, taky má příjemné věci, je to šikovnej týpek a hodně ho dávám.

No a mám tady takový Electrobreak od This Is Fun. Vyšlo to taky na Ravesta Records a jmenuje se to On The Move.

No a posloucháte pořád Bass Up. Zdraví vás DJ Rascal. Mám tady track, který dělal Shaking a Clearcast. Jmenuje se Body. Vyšlo to na Love Club. A taky květnová novinka. Bass, bass, bass, bass up. A big up.

No a teďko navážeme další super trackem, dělal ho Asher a Killa P. A jmenuje se Ashdem a vyšlo to na Loving Alliance. Like them.

No a máme tady, přátelé, konec Bassupu, 53. díl nám opět utekl jak nic a končíme trackem od ATWV a Interplanetary Criminal a ještě na tom spolupracoval Main Face a vyšlo to na ATWV Records a track se jmenuje Twisted. Jinak si mějte moc hezky, děkuju za poslech a všechny moje bassupy jsou na Soundcloudu Rádia B a můžete klidně psát, co byste rádi slyšeli nebo co se vám líbilo, nelíbilo. Rád odpovím i do chatu, takže užívejte krásný dny, teplý a mějte se fajn. Zdraví vás Rádio Bčko.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Right now,

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Jedna hodina na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

I'm used to it by now. Just breathe.